pokud vím, že ani slušně nevěděl, co to je ten fenomén. Já to nevím.